0: nemocnice se ozývá SOS. Důvodem je akutní nedostatek krve. Její zásoby rychle docházejí.
1: A minus a plus nula minus a nula plus. Tohle není šifrovaná zpráva, nýbrž označení skupin, kde je nedostatek krve ve dvou třetinách prázdnin téměř alarmující. Vsetínská nemocnice teď volá osvědčené dlouholeté dárce, ale také studenty nad 18 let, kteří mohou darovat poprvé. Tedy, tak říkajíc, novou krev. Nedostatek nenahraditelné tekutiny má na Valašsku své příčiny. Zásoby docházejí, protože horké počasí přineslo veliké množství úrazů i vážných zranění. Jan Čada, Radio Impuls, Vsetín.
0: Slovensku pomáhá s vodou Maďarsko, a to i přesto, že jí má samo málo. Situace na řece Dunaj je kritická. Ve hře je také možné odstavení klíčové maďarské jaderné elektrárny Pakš.
2: Slovensko sa snaží udržiavať manažment vody na svojej strane Dunaja tak, aby lode vedeli plávať. Voči Maďarsku neuťahuje kohútiky. Stále prevádzkuje vodné dielo Gabčíkove, kde ide momentálne len jedna turbína, aby bol zabezpečený odtok vody aj z ekologických dôvodov. Slovensko už nedokáže zvýšiť výtok vody smerom na Maďarsko. Oproti tejto krajine má výhodu, že svoje jadrové elektrárne chladí zo zásob vo vodných nádržiach. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Čtyřmi zápasy třetího kola pokračovala v neděli nejvyšší fotbalová soutěž. Slavia v odpoledním duelu udolala Pardubice 2-1 a udržela tak 100% bilanci v sezóně. V dalších utkáních Jablonec porazil Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a ve večerním zápase pak ligový nováček Artis Brno prohrál s Olomoucí 1-2. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu

o slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Meteorologové rozšířili výstrahu před vedrem. Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území Česka. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země nebo v části Vysočiny. V dalších dnech se má ale přechodně ochladit. S ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území republiky zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Letiště Líně u Plzně je non-stop střežené. Nový systém zabezpečení splňuje požadavky na ochranu strategického objektu. Areál, kde se zvažovala stavba takzvané gigafactory, nakonec využijí vojáci.
1: Letiště Líně je od srpna nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Ostrahu převzali vojenské lesy a statky. V letech 2022 a 2023 se v něm zvažovala továrna na baterie do elektroaut. Teď mají vojáci hotovou studii, která počítá například se základnou aktivních záloh. Projekt bude hotový příští rok. Vzniklo 14 kilometrů dlouhé oplocení s kontrolním pásem a dvěma vstupy. Přibudou budovy, provoz soukromých leteckých škol zůstane zachován. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Líně.
0: Tramvajové zastávky v Brně vzdělávají. Cestující na lince 1 si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů. Projekt spustil dopravní podnik s muzeem města Brna. Informace mají zaujmout a poučit o historii města a místopisu. Součástí všech tabulek je QR kód s obsáhlejšími informacemi. Ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc říká, že projekt nemusí skončit jen u tramvajové linky číslo 1.
2: Jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města.
0: Tramvajová linka 1 je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek. Projekt navazuje na vysvětlování názvu brněnských ulic. Do Bílého domu by mohla v roce 2028 zamířit žena. Kandidaturu na prezidentku Spojených států v nedělním rozhovoru se stanicí ABC News nevyloučila Alexandria Ocasio-Cortezová. 36-letá demokratická kongresmenka z New Yorku se ale podle svých slov teď soustředí na listopadové volby do sněmovny reprezentantů, ve kterých usiluje o znovu zvolení. Možnost opětovné kandidatury na prezidentku oznámila v dubnu také bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová. Filip Salač slaví velký úspěch. 24-letý jezdec vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Rodák z Mladé Boleslavy na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf seriálu po 16 letech. Navázal tak na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Viděl jsem dnes dívku z Hermákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla, do koka. Jednou se vrátím.

0: Hnutí ANO by mělo mít svého kandidáta na prezidenta, případně aspoň někoho podpořit. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl místopředseda hnutí a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Zda by mohl kandidovat on sám, si prý ještě rozmyslí. Ex-prezident Miloš Zeman přitom nedávno řekl Mladé frontě Dnes, že podle jeho názoru by byl právě Vondráček optimálním kandidátem. Češi si půjdou budoucí hlavu státu vybírat počátkem roku 2028. Prezident Petr Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok. Hasiči bojovali s ohněm v Lokti na Sokolovsku. Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici byla v neděli odpoledne několik hodin uzavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Po zásahu v obtížném terénu se povedlo požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Kvůli kontrole tunelu vedoucího ve skále bude nejméně do pondělí uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Ze vsetínské nemocnice se ozývá SOS. Důvodem je akutní nedostatek krve. Její zásoby rychle docházejí.
1: A minus a plus nula minus a nula plus. Tohle není šifrovaná zpráva, nýbrž označení skupin, kde je nedostatek krve ve dvou třetinách prázdnin téměř alarmující. Vsetínská nemocnice teď volá osvědčené dlouholeté dárce, ale také studenty nad 18 let, kteří mohou darovat poprvé. Tedy, tak říkajíc, novou krev. Nedostatek nenahraditelné tekutiny má na Valašsku své příčiny. Zásoby docházejí, protože horké počasí přineslo veliké množství úrazů i vážných zranění. Jan Čada, Radio Impuls, Vsetín.
0: Slovensku pomáhá s vodou Maďarsko, a to i přesto, že jí má samo málo. Situace na řece Dunaj je kritická, ve hře je také možné odstavení klíčové maďarské jaderné elektrárny Pakš.
2: Slovensko sa snaží udržiavať manažment vody na svojej strane Dunaja tak, aby lode vedeli plávať. Voči Maďarsku neuťahuje kohútiky. Stále prevádzkuje vodné dielo Gabčíkove, kde ide momentálne len jedna turbína, aby bol zabezpečený odtok vody aj z ekologických dôvodov. Slovensko už nedokáže zvýšiť výtok vody smerom na Maďarsko. Oproti tejto krajine má výhodu, že svoje jadrové elektrárne chladí zo zásob vo vodných nádržiach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Čtyřmi zápasy třetího kola pokračovala v neděli nejvyšší fotbalová soutěž. Slavia v odpoledním duelu udolala Pardubice 2-1 a udržela tak 100% bilanci v sezóně. V dalších utkáních Jablonec porazil Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a ve večerním zápase pak ligový nováček Artis Brno prohrál s Olomoucí 1-2. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu. A štangli salámu. Půl tuctu kapesníků. Na bůh ví kolik dnů. Budeš feš. Uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším, jo, taky si přines hřebík, a ten však pověsím raději.

měli si toho dost. Všechno si zase neseš pryč, prázdný bagáži.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vedrem. Nad 32 stupňů budou v pondělí teploty stoupat na většině území Česka. O něco chladněji bude jen na severu a severovýchodě země nebo v části Vysočiny. V dalších dnech se má ale přechodně ochladit. S ohledem na současné počasí a pokračující sucho přetrvává na většině území republiky zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Letiště Líně u Plzně je non-stop střežené. Nový systém zabezpečení splňuje požadavky na ochranu strategického objektu. Areál, kde se zvažovala stavba takzvané gigafactory, nakonec využijí vojáci.
2: Letiště Líně je od srpna nepřetržitě střeženým areálem s kontrolovaným vstupem. Ostrahu převzali vojenské lesy a statky. V letech 2022 a 2023 se v něm zvažovala továrna na baterie do elektroaut. Teď mají vojáci hotovou studii, která počítá například se základnou aktivních záloh. Projekt bude hotový příští rok. Vzniklo 14 kilometrů dlouhé oplocení s kontrolním pásem a dvěma vstupy. Přibudou budovy, provoz soukromých leteckých škol zůstane zachován. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Líně.
1: Tramvajové zastávky v Brně vzdělávají. Cestující na lince 1 si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů. Projekt spustil dopravní podnik s muzeem města Brna. Informace mají zaujmout a poučit o historii města a místopisu. Součástí všech tabulek je QR kód s obsáhlejšími informacemi. Ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc říká, že projekt nemusí skončit jen u tramvajové linky číslo 1.
3: Jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města.
1: Tramvajová linka 1 je páteřní, nejdelší a má nejvíc zastávek. Projekt navazuje na vysvětlování názvu brněnských ulic. Do Bílého domu by mohla v roce 2028 zamířit žena. Kandidaturu na prezidentku Spojených států v nedělním rozhovoru se stanicí ABC News nevyloučila Alexandria Ocasio-Cortezová. 36-letá demokratická kongresmenka z New Yorku se ale podle svých slov teď soustředí na listopadové volby do sněmovny reprezentantů, ve kterých usiluje o znovu zvolení. Možnost opětovné kandidatury na prezidentku oznámila v dubnu také bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová. Filip Salač slaví velký úspěch. 24-letý jezdec vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Rodák z Mladé Boleslavy na okruhu v Silverstoneu vylepšil svá dvě letošní pódiová umístění v Maďarsku a doma v Brně a postaral se o první český triumf seriálu po 16 letech. Navázal tak na Karla Abrahama, který slavil vítězství v roce 2010 v Moto2 ve Valencii. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si načte říct.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Hnutí ANO by mělo mít svého kandidáta na prezidenta, případně aspoň někoho podpořit. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl místopředseda hnutí a šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Zda by mohl kandidovat on sám, si prý ještě rozmyslí. Ex-prezident Miloš Zeman přitom nedávno řekl Mladé frontě Dnes, že podle jeho názoru by byl právě Vondráček optimálním kandidátem. Češi si půjdou budoucí hlavu státu vybírat počátkem roku 2028. Prezident Petr Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok. Hasiči bojovali s ohněm v Lokti na Sokolovsku. Kvůli požáru zalesněného svahu v Revoluční ulici byla v neděli odpoledne několik hodin uzavřená silnice přes údolí do Horního Slavkova. Po zásahu v obtížném terénu se povedlo požár lokalizovat a dostat pod kontrolu. Informoval o tom mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Kvůli kontrole tunelu vedoucího ve skále bude nejméně do pondělí uzavřená cyklotrasa na zakonzervované bývalé železniční trati z Lokte do údolí. Ze vsetínské nemocnice se ozývá SOS. Důvodem je akutní nedostatek krve. Její zásoby rychle docházejí.
2: A minus a plus nula minus a nula plus. Tohle není šifrovaná zpráva, nýbrž označení skupin, kde je nedostatek krve ve dvou třetinách prázdnin téměř alarmující. Vsetínská nemocnice teď volá osvědčené dlouholeté dárce, ale také studenty nad 18 let, kteří mohou darovat poprvé. Tedy, tak říkajíc, novou krev. Nedostatek nenahraditelné tekutiny má na Valašsku své příčiny. Zásoby docházejí, protože horké počasí přineslo veliké množství úrazů i vážných zranění. Jan Čada, Radio Impuls, Vsetín.
1: Slovensku pomáhá s vodou Maďarsko, a to i přesto, že jí má samo málo. Situace na řece Dunaj je kritická. Ve hře je také možné odstavení klíčové maďarské jaderné elektrárny Pakš.
3: Slovensko sa snaží udržiavať manažment vody na svojej strane Dunaja tak, aby lode vedeli plávať. Voči Maďarsku neuťahuje kohútiky. Stále prevádzkuje vodné dielo Gabčíkove, kde ide momentálne len jedna turbína, aby bol zabezpečený odtok vody aj z ekologických dôvodov. Slovensko už nedokáže zvýšiť výtok vody smerom na Maďarsko. Oproti tejto krajine má výhodu, že svoje jadrové elektrárne chladí zo zásob vo vodných nádržiach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čtyřmi zápasy třetího kola pokračovala v neděli nejvyšší fotbalová soutěž. Slavia v odpoledním duelu udolala Pardubice 2-1 a udržela tak 100% bilanci v sezóně. V dalších utkáních Jablonec porazil Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a ve večerním zápase pak ligový nováček Artis Brno prohrál s Olomoucí 1-2. V pondělí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a lokálně se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, společně startujeme pondělní ranní vysílání Rádia Český impuls, 10. srpen, Adam Kořica přeje pohodové vstávání, hezké ráno a teď už Petr Novák, skupina George and the Beethovens, písnička Hvězdičko blízkavá.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji pohodové a ničím nerušené pondělní ráno. Máme tady nový týden, je po šesté. Za malou chvíli naše letní kino a v něm duet V pohodě z filmu Slunce, seno, jahody.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: S cestovatelem Jirkou Kolbabou se vydáme na mexický trh, které zboží náš cestovatel považuje za pohromu. Uslyšíme o půl druhé. Jiří Grossman nám v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou odvypráví zážitky ze své první trampské výpravy, a to 16 hodin a 15 minut. No a naše první ranní pondělní hudební dvojce nabídne písničky Z doly. Pozor, dvě L, možná jedno, je to taková menší slovní říčka. Vysvětlení přijde po půl sedmé. Teď už naše letní kino, Petr Kotwald, Standa Hložek.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé ještě určitě Linda s Pavlem, duet Kdo nespívá, nemá hit. František Ringoček písničku Trpaslíci trávou jdou ulovil v zahraničním rádiu. Zdali pak věřil melodii na první poslech, zjistíme ve středu v půl dvanácté v hudebním kalendáři. Ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1972 se zalíbila Františku Ringočechovi jedna písnička v rádiu a proto ji otextoval, no a se svou kapelou i nahrál.
3: Ladilí, ladilo, trpaslíci trávou jdou, ladilo, ladilí, capou, než se rozední.
2: Kde ji slyšel Ringo poprvé? Co má společného se skutečným trpaslíkem či mamutem? No tak to se dozvíte v hudebním kalendáři už ve středu o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
7: Že nic neřešíš.
6: Přesně.
7: Proto jsme vybrali auto ESA.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní ráno s datem 10. srpna. Po půl sedmé se můžeme těšit na další hity 60. až 80. Skupina Olympic, písnička Otázky. Také nám zaspívá Ivana Andrlová, ze všeho nejdřív Michal David, nahrávka Nenapovídej. Teď už ale předávám slovo do redakce, nastal čas na krátké zprávy a taky předpověď počasí.
1: Dobré ráno. V Česku ročně končí v koše léky za 1,75 miliardy korun. Vyčerpané hasiče ošetřovali při požáru domu v Liberci záchranáři. Končí možnost doplňovat adepty na obecní zastupitele nebo měnit jejich pořadí. Motorkář ve Frýdku Místku těžce zranil na přechodu chodce. Ukrajinští váleční veteráni učí Čechy ovládat drony. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. A dnes bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, dobré ráno, pondělí 10. srpen, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali, že máte fajn vstup do nového týdne. Na řadě je teď naše první ranní hudební dvojce a ta nabídne písničky z Doly. A pozor, je to taková jako slovní hříčka. Nabídnu Karla Gotta nahrávku Mám zlatej důl, jo, a pak nás také nemine Milan Chladil, píseň Přijď k nám Doly s velkým D a dvěmi L. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: Aneb. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. V naší redakci už to švitoří, finišují zprávy v celou. Uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu, a to za pár minut. Do té doby ještě určitě Marie Rotrová, písnička Skořápky ořechů. Já budu rád, když se i dnes zapojíte do ranního vysílání rádia Český impuls. Zajímá mě, do jakého rána jste se dnes probudili, jaké teď máte pondělí s datem 10. srpna. Stačí úplně krátká zpráva, jak se jmenujete, odkud nás posloucháte, jak to vás vypadá s oblohou a teplotou, a vaše textovky ohledně počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu, anebo přes SMSky, číslo je stejné 734-787-981.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
2: Dobré ráno. Hasiči v Liberci potřebovali pomoc záchranářů. Při hašení požáru rodinného domu v centru města se totiž vyčerpali a přehřáli. Lékaři se věnovali čtyřem hasičům. V centru Liberce hasiči v podvečer likvidovali požár dvoupatrového domu. Oheň vzplál na střeše objektu v Nerudově ulici. Celkem 15 lidí opustilo budovu ještě před příjezdem hasičů. V 8 večer bylo po požáru. Dopravně vytíženou ulici Palackého v centru Přerova čeká ode dneška rozsáhlá oprava. Kvůli pracím bude silnice po dobu 10 dnů úplně neprůjezdná. A jak zjistila reportérka Eva Panošová, uzavírka výrazně zasáhne také do provozu městské autobusové dopravy.
3: Během prací není možné zajistit průjezd autobusů a dočasně nefungují ani zastávky Palackého. Pro cestující proto město zajistilo náhradní dopravní řešení. Lidé, kteří využívají cestování autobusy v centru Přerova, najdou potřebné informace mimo jiné i na webu radnice. Uzavírka se týká úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Je zde poškozený 10 let starý asfaltový povrch, na kterém se dlouhodobě objevují trhliny. Poškozený asfalt se musí vyfrézovat. Eva Panošová, Přerov.
2: Most bude mít přírodní pohřebiště, vznikne na kostelním hřbitově, kde budou zpopelněné ostatky ukládané ke kořenům stromů v rozložitelných urnách, aby pietní prostor působil přirozeně a v souladu s krajinou. Součástí bude také obřadní altán a bezbariérové cesty vedoucí mezi zelení. Přírodní pohřebiště v Mostě vyjde na 10 milionů korun. Přírodní hřbitovy už fungují například v pražských Ďáblicích, Brně, Košicích nebo ve Zvolenu. Půlkař Jakub Dudycha má vysoké ambice. Na dnes začínajícím atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu cílí alespoň na semifinále. Reprezentant v běhu na 800 metrů to řekl v rozhovoru pro sociální sítě atletického svazu. Dudycha se do šampionátu zapojí už předpolednem prvními rozběhy. Pro 20-letého sportovce jde o druhé mistrovství Evropy.
4: Tak těším se samozřejmě hodně. Mistrovství Evropy už jsem jednou byl, je to moje druhá Evropa. Ta první mi vyšla na očekávání, tak doufám, že i tahle vyjde třeba aspoň podle očekávání a poprát se o ten postup do semifinále minimálně a zaběhnout, co bych potřeboval a budu odjíždět s dobrým pocitem domů.
2: Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu se představí přes 50 českých sportovců. Šampionát potrvá do 16. srpna. No a dnes nás čeká polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 7 hodině po Vítkovi se hlásí Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní ráno s datem 10. srpna. V rámci ranního tématu se dnes společně vydáme do západních Čech, více už za malou chvíli. No a teď skupina Turbo, velehit písnička Hráč tady na rádiu Český impuls.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny.

0: 8:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 10. srpen, koukám na vaše zprávy ohledně počasí. Dobré ráno, z Nímnice přeje pan Zbyněk, který hlásí 16 stupňů a jasnou oblohu. Pozdravujeme pana Zbyňka. Co vy ostatní, jak to u vás vypadá teď ráno s oblohou, teplotou? Můžete mi napsat, číslo k nám je 734-787-981. Píšete buď to na náš WhatsApp a nebo na naši klasickou SMS bránu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Poprava Blond holky, píseň skupiny Flamengo Karla Kahovce, je součástí naší pondělní ranní impulzovic krabičky. Více prozradí zpěvák Petr Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Dnešní večerní program našeho rádia nabídne samozřejmě hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika, ale pozor, o tom jsem úplně jako nechtěl mluvit, jo, pondělí ještě se tak nějak rozjíždím i já, doufám, že máte dneska jako brisknější mysl takhle z rána. Každopádně na řadě je samozřejmě ranní téma a my se vydáváme do západních Čech. Mě zajímá, co se vám vybaví, když se řeknou západní Čechy, co tam podle vás nikdo nesmí vynechat, ať už Karlovy Vary, Mariánské Lázně nebo Františkové Lázně. Třeba vy máte i nějak místo v regionu, které většina lidí přehlíží a přitom stojí za výlet. Klidně se s námi můžete podělit o váš tip. 604-111-211, to je číslo k nám. První reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut. Teď máme 2 minuty po 7:45, naše letní kino a v něm Juraj Kukura, píseň Sexem z filmu Trhák.

0: Dobré ráno, pondělí 10. srpen, blíží se 7:30, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. České prázdniny s naším rádiem tento týden míří do západních Čech, tam, kde z pramenů pijí celebrity i místní a pivo teče proudem. Všude dobře, u nás nejlíp, my se ptáme, co se vám vybaví, když se řeknou západní Čechy a co tam podle vás nesmí nikdo vynechat. Byli jste někdy v Karlových Varech, Mariánských Lázních nebo Františkových Lázních? Co vás tam nejvíc překvapilo? Máte na západních Čechách své oblíbené místo, lázně, hrad, pivovar nebo zastrčenou vesnici, kam se rádi vracíte? Karlovy Vary jsou světoznámé, ale znáte nějaké místo v regionu, které většina lidí přehlíží a přitom stojí za výlet? Jste ze západních Čech, co je na vašem kraji to úplně nejlepší? A co byste ostatním vzkázali, ať tam vyrazí?
1: Na západě Čech žiju celý život, takže se dá předpokládat, že jsem byl asi úplně všude tady v těch městech, které jste vyjmenovali. Teď paradoxně teda ráno jsem vyjel z Karlových Varů, před chvílí jsem projel Františkovy Lázně a včera jsem se byl projet na motorce v Mariánkách, takže jsem to zvládnul úplně perfektně. No a v Plzni, tak samozřejmě Plzeň, tam jsem byl 3 roky na škole, takže Plzeň mám taky tak nějak zmáklou. Tak přeju hezký den.
0: V Plzni jsem nedávno byl a můžu jenom doporučit krásné město takhle na příjemný letní víkend, značka Ideál. Co vy a západní Čechy, stále nám můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám a teď už si pouštíme další muziku let 60. až 80.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Tři minuty po půl osmé, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké ráno, Český impuls, pondělí 10. srpen, mě i nadále zajímá, do jakého rána jste se probudili, jaké je teď vaše pondělí, hezké ráno od Řípu přeje paní Dáša z Mítěše, která hlásí 20 stupňů, hezké ráno i vám a další zprávy ohledně počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu, anebo prostřednictvím klasické SMSky, číslo je 734-787-981. Teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy, Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Hypotéky zdražují pátý měsíc v řadě. V Ostravě začíná soud s obchodníky s červeným fosforem pro výrobu pervitinu. Ochlazení dorazí patrně až na počátku příštího týdne. Pražští radní dneska projednají rekonstrukci kasáren Karlín i mostu na Opatově. Hornina v největším egyptském zlatém dole u Marsa Alam zabila jednoho člověka. A v Birminghamu startuje atletické mistrovství Evropy. No a dnes bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 8:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše pondělní ranní impulzovec krabička. Máme v ní v skupinu Flamengo Karla Kahovce, písničku Poprava blond holky. A co tak trochu Karlovi Kahovcovi záviděl Petr Janda, to uslyšíme právě teď, je stále 8:15. Dobré ráno.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Karel Kahovec oplýval nádherným vysokým hlasem, který se mu trošku záviděl. Poprava blond holky je z roku 67 a je od skupiny Flamengo, se kterou Kahovec tehdy zpíval. Pěkná písnička, ale hlavně byl skutečně revoluční text. Úplně něco jiného, než se psalo dřív. Nedovedu si představit, že by to před ním dokázal kdokoliv zaspívat nebo přijmout za své, ať už třeba Pilarová, Matuška či Chladil.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 10. srpen, přeji hezké ráno, blíží se 8. hodina, do zpráv celou naše ranní téma a pak samozřejmě písničky let 60. až 80. My se dnes ráno s vámi vydáváme do západních Čech, jedná se o místo, kde z pramenů pijí místní i celebrity a pivo teče proudem, všude dobře, u nás nejlíp. České prázdniny s naším rádiem tento týden míří tedy na západ a mě zajímá, co se vám vybaví, když se řeknou západní Čechy a co tam podle vás nesmí nikdo vynechat.
1: Já jsem včera dostala krásné překvapení, když se mi děti vrátily z dovolené z kempu Babylon u Domažlic, kam jezdíme bezmála 35 let a dovezli mi chodský koláč tvarohový. Nejlepší překvapení dne, krásný den Impulzovi.
0: Co vy a západní Čechy a ikonická místa tam, ať už Karlovy Vary, Mariánské Lázně nebo Františkovy Lázně, jste ze západních Čech, co je na vašem kraji to úplně nejlepší a co byste ostatním vzkázali, ať tam vyrazí? 604 111 211, to je číslo k nám a teď už si pouštíme další muziku let 60. až 80. Přeji poklidné pondělní ráno.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. V Česku se extrémně plýtvá léky, v koši ročně končí medikamenty za 1 700 000 000 korun. Za plýtváním je hlavně špatná koordinace mezi předepisujícími lékaři. Léky za více než 1 000 000 000 se ročně zlikvidují, další 500 000 000 lidé vyhodí do koše, ukazují to data Státního zdravotního ústavu pro kontrolu léčiv. Problémem je nedostatečné sdílení informací. Třeba pacienti s chronickými problémy navštěvují praktika i specialisty. V takovém případě může dojít k duplicitnímu nebo nadbytečnému předepisování léků. Zpravodajský web dnes.cz píše, že nejde jenom o ekonomický rozměr, ale i zdravotní. Stává se, že stejná účinná látka je předepsaná pod jinými názvy a může tak dojít k nechtěnému předávkování pacienta. Dalším důvodem nadměrného předepisování může být i snaha pacientů tvořit si zásoby takzvaně pro jistotu. Část medikamentů ale nakonec končí v koši. Projekt Nevyhazuj léky upozorňuje na to, že lidé by měli nevyužité přípravky vracet zpátky do lékáren. Na webu projektu radí, jak uchovávat léky nebo jak správně vracet nepoužitá léčiva. Odmítači bezhotovostní platby jdou sami proti sobě, řekl nám to restauratér a spolumajitel hospody v pražských Holešovicích Karel Kremer. Potvrzuje to z vlastní zkušenosti. Bez přijímání karet a online plateb by citelně tratil.
2: Nedokážu pochopit dnešní době lidi, kteří trvají na té hotovosti, jdou proti sami sobě, protože já jako zákazník taky asi si budu vybírat restauraci, jestli můžu platit bezhotovostně, abych nemusel mít stále připravenou prostě hotovost kapse.
1: Jedním ze zásadních dodavatelů českých hospod a restaurací je plzeňský Prazdroj. Pivovar zavádění bezhotovostních systémů partnerům aktivně doporučuje. Podle jeho průzkumu se zhruba 11% zákazníků vyhne podnikům vyžadujících pouze hotovost. Při požáru v britské Kolumbii zemřela 80-letá žena, snažila se utéct ze svého domu. Jedná se o první oběť rozsáhlých plamenů v této kanadské provincii. Požár vypukl v pátek na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídily evakuaci více než 20 000 lidí a v provincii byl vyhlášený stav nouze. Letošní sezóna lesních požárů patří v Kanadě k nejničivějším. Fotbalisté Olomouce se radují z první výhry sezóny, zvítězili totiž ve třetím kole první ligy v Brně nad Artisem 2-1. Naopak brněnský nováček na premiérový tříbodový zisk stále čeká. Sigma se ziskem 4 bodů poskočila na 8. místo. Artis je s 1 bodem 13. V dalších včerejších zápasech Slávie udolala Pardubice 2-1, Jablonec porazil Slovácko 1-0 a Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1. No a dnes bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se začne od západu nebe zatahovat a objeví se přehánky nebo i bouřky, nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké ráno, pondělí 10. srpen, svátek slaví pánové se jménem Vavřinec, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už český Elvis Presley, Karel Zich, písnička Alenka v říši divů.
4: Telegram, co odrazou svět,

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšnej lesním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Minuta po 8:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní ráno s datem 10. srpna. Zdraví nás pan Jiří Zičínská, který hlásí zataženo 20 stupňů. Dále koukám na náš WhatsApp. Dobré ráno z Neratovic přeje paní Eva, která hlásí 22 stupňů. A ještě nám na telefonní číslo 734787981 na náš WhatsApp posílá zprávu paní Vlaďka z Jemnice, která hlásí 15 stupňů a přeje všem hezký den. Tak hezké pondělí i vám. Vaše další zprávy ohledně počasí samozřejmě i nadále sbírám, buď to na našem WhatsAppu, anebo na naší SMS bráně, číslo je stejné 734787981. Za malou chvíli Valdemar Matuška v letním kině.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Skupina Rangers, skladba Julien a také Viktor Sodoma a jeho žárlivý Kakadu. Co mají tyhle dvě nahrávky společného, prozradíme v naší hudební dvojici, a to po 8:30. Také se můžeme těšit na večerní vysílání Rádia Český impuls, kdy nabídneme hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Na našem Facebooku zjišťujeme, jaký byl váš víkend. Budeme rádi, když nám nahrajete vaši nejlepší fotku právě ze soboty a neděle pod příspěvek do komentářů. Facebook Rádia Český impuls najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. 8:45, teď už Valdemar Matuška, písnička Když máš v chalupě orchestrion ze seriálu Chalupáři. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, pondělí 10. srpen, blíží se půl devátá. V ranním tématu pokračujeme v rámci projektu České prázdniny s naším rádiem. Tentokrát míříme do západních Čech, tam, kde z pramenu pijí celebrity i místní a pivo teče proudem. Všude dobře u nás. Nejlíp, jak se říká, co se vám vybaví, když se řeknou západní Čechy, co tam podle vás nesmí nikdo vynechat. Máte na západních Čechách své oblíbené místo. Byli jste někdy v Karlových Varech, Mariánských Lázních, případně ve Františkových Lázních. Karlovy Vary jsou světoznámé, ale znáte nějaké místo v regionu, které většina lidí přehlíží a přitom stojí za výlet. Jste ze západních Čech, co je na vašem kraji to úplně nejlepší a co byste ostatním vzkázali, ať tam vyrazí?
1: Západní Čechy jsou neskutečně krásná krajina. Lesy, louky, zvířata. Každý, kdo tady projíždí v brzkých ranních hodinách nebo ve večerních hodinách, má možnost potkat snad všechno, co nám vlastně přes den je skryto. Každopádně tady by se dal opravdu říct, že lišky dávají dobrou noc. Krásný den.
0: Hezké ráno i vám, 604-111-211. Těšíme se na vaše další reakce, bavíme se o západních Čechách. A teď už muzika let 60. až 80.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Dvě minuty po půl deváté, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní ráno s datem 10. srpna. Po půl deváté, za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Jirka Korn, píseň Miss Moskva. Teď už ale kolega Vítek Zábranský, který nese nejnovější zprávy. Vítku, tak co tam máš, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Rozšíření umělého oplodnění na ženy bez partnera u ministerstev naráží. Nové byty jsou stále menší. Vyčerpané hasiče ošetřovali při požáru domu v Liberci záchranáři. Končí možnost doplňovat adepty na obecní zastupitele nebo měnit jejich pořadí. Při požáru v kanadské Britské Kolumbii zemřela 80-letá žena. A tenista Menšík postupuje na Masters v Kanadě do čtvrtfinále. No a dnes nás čeká polojasno až obločno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 9:15, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělní ráno, 10. srpen, a my si ještě určitě poslechneme naši další ranní hudební dvojici, která nás tentokrát přinese do roku 1972. Z tohoto období nabídnu k poslechu skupinu Rangers, Plavce, chcete-li písničku Julian, a pak nás také nemine Viktor Sodoma, píseň Žárlivý kakadů. Máme 9:15.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: Zdravím vás z našeho rádia, blíží se 9:00 do dnešního pondělního dopoledne, ještě určitě naše ranní téma, to znamená vaše reakce a pak taky muzika let 60. až 80. Bavíme se o západních Čechách, zajímá mě, co se vám vybaví, když se řeknou západní Čechy, co tam podle vás se nesmí nikdo vynechat, byli jste někdy třeba v Karlových Varech, Mariánských Lázních nebo Františkových Lázních, co vás tam nejvíc překvapilo, máte na západních Čechách své oblíbené místo, lázně, hrad pivovar nebo zastrčenou vesnici, kam se rádi vracíte. Karlovy Vary jsou světoznámé, ale znáte nějaké místo v regionu, které většina lidí přehlíží a přitom stojí za výlet? Jste z západních Čech a jestli ano, na co byste nás tam pozvali?
1: Dobré ráno, Plzeň. No jednoznačně pivečko a pivovár. Můj děda totiž byl sládek v pivováru a s babičkou bydleli přímo v tom areálu, takže já ho pamatuju, jak to tam vypadalo jako dítě.
2: Jedna, která mám ráda, strašně vesničku Prameny, kde je překrásný okolí a strašně dobře se tam dýchá, takže přestože jsem se přestěhovala na Jižní Moravu, tak se do Pramenu strašně ráda vracím a vždycky se tam nakopnu a prostě je tam taková zvláštní energie.
0: Děkujeme za hezký tip a pokračujeme v muzice let 60. až 80. Kolega Vítek Zábranský chystá zprávy na 9:00.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Nové byty ztratily jednu místnost, to jsme pro vaši představu přepočetli vývoj kolem velikosti bytů, které se stále zmenšují. Podle developerů se za posledních 10 let z průměrného nabízeného bytu vytratil prostor odpovídající jednomu pokoji a průměrná plocha novostaveb nyní dosahuje zhruba 650 metrů čtverečních. Na trhu se zároveň stále častěji objevují mikrobyty nebo prostory, které kvůli své velikosti ani nesplňují parametry bytu. Jedním z nejvýraznějších příkladů je 9-metrová jednotka v pražském Proseku. Takovým maličkým prostorům k bydlení se podle zákona musí říkat ubytovací jednotky nebo ateliéry. Důvodem rostoucího zájmu o malé byty jsou mimo jiné závratné ceny nemovitostí. Průměrná cena nového bytu v Praze nyní přesahuje 188 tisíc korun za metr čtvereční. U nejmenších jednotek může být ještě vyšší. Platí totiž menší plocha, dražší metr. Sucho v Česku můžou zhodnotit i astronauti. Vyprahlé oblasti jsou totiž vidět až z vesmíru. Porovnání stavu vegetace nabízí satelitní snímky. V naší republice ukazují méně zelené barvy než v minulosti. Rozdíly jsou nejvíc patrné v oblasti Českomoravské vrchoviny. Podle projektu Intersucho extrémně vyprahlá půda je ve třetině Česka. Z hlediska hydrologického sucha je zasažená většina území, zjistili to novinky.cz. Vysychají řeky, rybníky i studny a sucho trápí také lesy. Na většině lokalit se zastavila tvorba dřeva. 60% lesů trpí vysokým nedostatkem vody. Ke zlepšení nedojde ani v tomto týdnu. Podle meteorologů nás čeká slunečné, teplé a suché počasí, většinou s teplotami kolem tropické třicítky. Výraznější ochlazení a srážky by mohly dorazit až na začátku příštího týdne. Drogový gang dneska stane před soudem v Ostravě. Na lavici obžalovaných usednou překupníci červeného fosforu, který se používá k výrobě pervitinu. Mezinárodní skupina zajišťovala dovoz z Ukrajiny, jeho distribuci v Česku i prodej do Polska uvádí obžaloba. Podle státního zástupce šlo o stovky kilogramů červeného fosforu, ze kterého by šlo vyrobit více než tunu pervitinu za 1,25 miliardy korun. Před soudem stanou 3 Češi a 1 Ukrajinec. Další 3 členové skupiny jsou stíhání v Polsku. Fotbalisté Slávie jsou stále 100%. Sešívaní porazili Pardubice 2-1, když obě branky vítězů vstřelil Mojmír Chytil. V tabulce první ligy je Slávie s 9 body na prvním místě. Podle trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského to ale nic neznamená.
2: To nejpříjemnější, že máme prostě 9 bodů, to je jediné, na co koukáme, že jsme to zvládli, že nám to zvládají hráči, že se hraje jednou za týden, těch hráčů máme hodně, že se nám daří udržet třeba v rytmu některých hráče, dát přednost některým jiným hráčům.
1: V dalších včerejších zápasech porazil Jablonec Slovácko 1-0, Hradec Králové zvítězil nad Ostravou 2-1 a Olomouc vyhrál stejným výsledkem nad Artisem Brno. No a dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině, po Vítkovi se hlásí Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne, 10. srpen a teď už. Česká muzika, let 60. až 80. Vítězslav Vávra, písnička Správné holky, hlaste se.

0: Čtvrt na deset, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 10. srpen, přeji hezké a ničím nerušené dopoledne. Za malou chvíli je na řadě naše letní kino a v něm Václav Neckář, písnička Lékořice, která zazněla ve filmu Pelíšky. Zajímá nás, jaký jste měli víkend, sbíráme vaše nejpovedenější fotky ze soboty a neděle. Koukám, že paní Iva Vondráčková zavítala do Skalního mlýna v Moravském Krasu, vyrazila i s kamarádkami. Děkujeme za povedenou fotografii. Dále vidím, že paní Jarmila Stejdírová vyrazila na Perštejn, píše, že to je pro ní srdcovka. Takže koukám ještě, že paní Miluše Vavříková se procházela lesem okolí Jesenic. Děkujeme za podanou fotku. A paní Markéta Baudišová strávila víkend, pohoda, relax, slunce u vody, doma u bazénu. Tak co vy, jaký vy jste měli víkend, kde jste byli, co jste viděli, co jste zažili, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Minuta po čtvrt na deset a za malou chvíli letní kino, písnička Lékořice v podání Václava Neckáře.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1972 se zalíbila Františku Ringo Čechovi jedna písnička v rádiu a proto ji otextoval, no a se svou kapelou i nahrál.
3: Ladilí, ladilou, trpaslíce trávou jdou, ladilou, ladilí, capou, než se rozední.
2: Kde ji slyšel Ringo poprvé? Co má společného se skutečným trpaslíkem či mamutem? No tak to se dozvíte v hudebním kalendáři už ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Minuta po půl desáté Český impuls rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne s datem 10. srpna. Ze Sázavy nás zdraví paní Maruška, která hlásí 22 stupňů. Pozdravy posíláme naspátek. A k tomu duet nálada je výborná. Linda s Pavlem tady na rádiu Český impuls. Minuta po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: 10:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 10. srpen. Já vám přeji hezké a ničím nerušené dopoledne z našeho rádia za malou chvíli, respektive v 10. Kolega Vítěk Zábranský a nejnovější zprávy. Do té doby ještě určitě Marie Rotrová, písnička Štěstí. V rámci ranního tématu jsme se bavili o tom, že české prázdniny s rádiem Český Impuls pokračují. Tento týden míříme do západních Čech, tam, kde z pramenů pí celebrity místní a pivo teče samozřejmě proudem. Všude dobře u nás. Nejlíp mě zajímalo, co se vám vybaví, když se řeknou západní Čechy a co tam podle vás nesmí nikdo vynechat.
1: Západní Čechy jsou neskutečně krásná krajina. Lesy, louky, zvířata. Každý, kdo tady projíždí v brzkých ranních hodinách nebo ve večerních hodinách, má možnost potkat snad všechno, co nám vlastně přes den je skryto. Každopádně tady by se dal opravdu říct, že lišky dávají dobrou noc. Krásný den.
2: Co se týče plzeňského kraje, tak ten miluju, protože v Mariánkách jsem byl kdysi na léčení a Mariánky mě strašně učarovaly a ve Frantových Lázních jsem potkal svoji lásku Vilku a od té doby, co jsem jí poznal, tak jsme spolu. Moc jí miluju, je to úžasná ženská. Takže západní Čechy určitě ano.
3: Já jsem se právě včera vrátila z putování týdenního po Chebsku. Je to opravdu krásný kraj, krásné města, krásné kopečky. Sluníčko nám svítilo, takže úplně báječná dovolená. A co mi nejvíc utkvělo v hlavě je hrad Loket. Ten je opravdu nádherný. A pak ještě zatopený most Jesenické přehrady, který tam tak vyčnívá takové moc hezké romantické místečko.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Tento týden prohloubí sucho a riziko požárů, znovu totiž přinese slunečné, teplé a bezdešťové dny. Rána budou většinou chladnější, odpolední teploty ale opět vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Dnešek bude podle meteorologů pravděpodobně nejteplejším dnem nadcházejícího týdne. Naměříme až 630. Večer pak přes Česko místy přejdou přehánky nebo bouřky, které můžou doprovázet silnější nárazy větru. Déšť ale nebude vydatný. Úterý teploty přechodně klesnou na 23 až 28 stupňů. Podobné teploty a slunečné počasí bude i ve středu. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat na 31 stupňů. Pátek bude až 32 a o víkendu až 36. Mírné ochlazení by mělo dorazit v neděli. 9 zraněných ošetřili jen během pátku a víkendu záchranáři v bike parku Kopřivná na Bruntálsku. 7 z nich bylo ve věku od 11 do 16 let. 2 děti se při pádu z kola na trati zranili těžce. 15-letý chlapec a o 2 roky mladší dívka utrpěli vnitřní poranění břicha, skončili v nemocnici. Kanada hlásí první oběť lesních požárů. V provincii Britská Kolumbie zemřela 80-letá žena, která se snažila utéct ze svého domu. Podle agentury AFP to oznámila kanadská královská jízdní policie. Požár vypukl v pátek na jihu provincie a rychle se rozšířil. Úřady kvůli němu nařídily evakuaci více než 20 000 lidí. V provincii platí stav nouze. Birminghamu začíná mistrovství Evropy v atletice. Ve Velké Británii zabojuje o medaile více než 50 našich sportovců. V nominaci nechybí třeba halová mistrně světa čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která zacílí na první cenný kov z evropského šampionátu. Na 4 roky starý bronz se pokusí navázat koulař Tomáš Staněk. Jeho soutěž odstartuje kvalifikací dnes po 2:30. Staněk pro sociální sítě atletického svazu řekl, že zraněný stehenní sval už doléčil a na šampionát je připravený.
2: Tak my jsme hlavně potřebovali přitrénovat, vyházet se a pro těch závodů předtím bylo dost, takže ten trénink se víceméně povedl. Měl jsem tam bohužel takový malinký zranění těsně před republikou, takže tu jsme museli vynechat. To bylo jediný jako mimo plán, jinak šlo všechno v pohodě.
1: Birminghamu se představí třeba také výškař Jan Štefela, bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu. Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlej, kterého čeká už 7. mistrovství světa. Šampionát naopak kvůli zranění vynechá český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška. No a dnes čekáme polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, odpoledne a večer se od západu lokálně objeví přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné, a nejvyšší teploty 31 až 630 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, poděkování za ně patří do naší redakce, pokračuje pondělní dopoledne tady na rádiu Český impuls, 10. srpen, Adam Kuřica je stále s vámi, přeji dobrý den a taky pohodový poslech, teď u písničky S cizí ženou v cizím pokoji zpívá Michal Kocáb.

schází, snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč bych

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě Laďka Kozderková, písnička Jarní víra. V pořadu Máme Česko rádi se dozvíme, kde hledat vrch Radobíl. Vyšpláme na něj, a to o půl jedenácté.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

motýlek, přiletěl motýlek, 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Naše pondělní dopolední hudební dvojce spojila tiché písničky. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. Hana Kracíková nás zve do severních Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: S Mirkem Tausigem dnes vylezeme na Radobíl. To je kopec v Českém středohoří s překrásným výhledem, protože vrchol je holý. Z dálky se dá rozpoznat podle vysokého železného kříže.
3: Přesně tak. Je to přitom novodobý umělecký artefakt z roku 1992. Kříže jiné to samozřejmě stávaly nejméně 300 let. Radobíl mohli znát už naši předkové v pravěku. Bylo to asi jakési kultovní místo.
2: Já ještě jednou dám Radobílu kredit, co by vyhlídce. Pohlednete odtud na České středohoří, Házenburg, Říp, uvidíte i zákruty Labe jako z letadla a Lovosickou chemičku. Nedaleko leží také Litoměřice. A právě pohled na hořící město z dálky se mohl stát osudným romantickému spisovateli Karlu Hynku Máchovi.
3: No to se tak nějak přesně neví. Požár Litoměřic nejspíš opravdu z Radobílu viděl a rozběhl se tam na pomoc, aby pomáhal hasit. Podle jedných teorií si měl právě uřícený uhnat zápal plic, další tvrdí, že se napil infikované vody a něčím se nakazil, možná tyfem nebo úplavicí. Jenže také existují záznamy, že Máchovi bylo zle už před požárem.
2: Víc také naši posluchači o Máchovi zjistí v památníku Máchy v Litoměřicích, ve vinárně na Vikárce, kde Mácha bydlel. Takzvaná Máchova světnička je v Máchově ulici. Z Radobílu vede do Litoměřic žlutá značka.
3: A já ještě na závěr povím o další zvláštnosti zdejšího kraje. Pod kopcem Bídnice bývala nacistická podzemní továrna. Totálně nasazení tu v prostorách bývalého vápencového dolu vyráběly tajné zbraně, nebo aspoň komponenty k nim.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 11. hodina, do zpráv, do vysílání kolegy Honzy Benešovského si poslechneme naši pondělní dopolední hudební dvojici a ta nám spojila tiché písničky. Těšit se můžeme na skupinu Projektil. Pavel Roth zaspívá písničku Zahrada ticha. A pak nás také nemine Eva Olmerová, skladba Čekej tiše. Dnes je to 33 let, co nás paní Olmerová opustila. My na ní společně zaspomínáme. Já jsem Adam Kuřica, z mojí strany je to vše. Za sebe vám přeji poklidný vstup do toho nového týdne. Doufám, že to zvládnete. Mějte se krásně, užijte si i nadále dnešní den v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s naším rádiem Český impuls a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, opatrujte se. Naslyšenou.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
0: Hudební dvojice
5: a Aneb, co mají písničky společného?

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Horké chvíle zažili cestující se Smartwings do Tel Avivu. Boeing této společnosti měl totiž po startu z Prahy poruchu motoru a musel se vrátit. Na palubě se v noci na dnešek nacházelo 189 cestujících a 6 členů posádky. Na pražském letišti byla kvůli přistání letadla vyhlášená plná pohotovost. Do akce vyjeli letištní hasiči i záchranáři spolu s pražskými hasiči. Provoz na letišti byl přerušený a některé lety byly odkloněné, mimo jiné na letiště do Brna. Do Tel Avivu Smartwings později nasadili jiné náhradní letadlo. Silnice zažily černý víkend. O život přišlo celkem 8 lidí, z toho 5 motorkářů. Uplynulý víkend proto patří k těm nejtragičtějším na českých silnicích v historii. Podle statistik na webu policie jde o oběti od pátku do neděle. Jeden člověk zemřel v pátek, 4 v sobotu a 3 v neděli. Tragicky mimo jiné skončila v sobotu v podvečer nehoda 2 osobních aut u Pohořelic na Brděnsku. Zemřeli při ní 2 lidé, další 4 se těžce zranili. Smrtí motorkáře skončila v sobotu nehoda u Hlubokých Mašůvek na Znojemsku. Smrtelná byla také nedělní jízda motorkáře, který u horské Kvildy na Šumavě narazil do stromu. Na Slovensku zastřelili medvědici i z mláďaty. Šelma totiž u severoslovenských Turan v podvečer napadla a zranila muže. Členové specializovaného týmu medvědici a její potomky proto zabili. Medvědice měla mimořádně opotřebovaný chrup, což svědčilo o jejím vysokém věku. Asi už nedokázala přirozeně lovit a tak zaútočila na člověka. Je to už několikátý střet medvěda s člověkem na Slovensku, o kterém vám říkáme. Půlkař Jakub Dudycha má vysoké ambice. Na dnes začínajícím atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu cílí alespoň na semifinále. Reprezentant v běhu na 800 metrů to řekl v rozhovoru pro sociální sítě atletického svazu. Dudycha se do šampionátu zapojí už před polednem prvními rozběhy. Pro 20-letého sportovce jde o druhé mistrovství Evropy.
2: Tak těším se samozřejmě hodně. Mistrovství Evropy už jsem jednou byl, je to moje druhá Evropa. Ta první mi vyšla na to očekávání, tak doufám, že i tahle vyjde třeba, aspoň podle očekávání. Poprát se o ten postup do semifinále minimálně a zaběhnout, co bych potřeboval, a budu odjíždět s dobrým pocitem domů.
1: Na mistrovství Evropy v Birminghamu se představí přes 50 českých sportovců. Šampionát potrvá do 16. srpna. A dnes meteorologové čekají polojasno až oblačno, teď dopoledne ještě přechodně i skoro jasno. Odpoledne a večer se od západu ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Ze zprávy je to vše, pohodové dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne, po 11. hodině vás zdraví z Českého impulzu Honza Benešovský a teď už taky Karamel. Dáme si písničku Přízrak 7B. Zůstávejte s Českým impulzem.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bohu.

0: vysílání pondělí 10. srpna. Za chvilku si v našem letním kině připomeneme seriál Cirkus Humberto, slavnou písničkou Karla Gotta Krev toulavá. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Do telefonu stáhnout žlutou rádiovou aplikaci a do televize nás dostanete ťuknutím na automatické ladění. S chutí do toho Honza Benešovský zdraví od mikrofonu. Krásné dopoledne, posloucháte Český impuls.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň, štěji mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: posloucháte Český impuls. František Ringo Čech písničku Trpaslíci trávou jdou ulovil v zahraničním rádiu. Věřil melodii na první poslech? To zjistíme ve středu, to znamená pozítří v 11:30 v hudebním kalendáři. Tématem bude tedy píseň Trpaslíci trávou jdou. No a za chvilku Hana Zagorová, Jiří Korn nebo Marcela Holanová. Český impuls, české písničky 60. až 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.